ten odsledí. Takže jiné mám, ten agoní hned jíti. O jiné jsem si tu hodně.